saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dobré ráno se Signál Rádiem, kde jsme už u 8 hodiny a v té se můžeme například těšit na Vamp, Bonnie Tyler nebo Kylie Minogue. Teď se ještě podíváme na novinky v dopravě. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu dvou osobáků na nájezdu do ulice Novopatská z ulice Kbelská směrem na centrum. Dávejte si tam na sebe pozor. Šťastnou a bezpečnou cestu vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat po celém Česku díky technologii DAB+.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké nedělní ráno, 8. hodina je tady, posloucháte Signál a teď zprávy. Navzdory svému dřívějšímu negativnímu stanovisku k účasti na zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, ministr kultury Otto Klempíř na tradiční akci nakonec dorazil, ale až druhý den. Klempíř svou neúčast na pátečním ceremoniálu zdůvodnil tím, že večer má patřit filmům a organizátorům festivalu, a ne politickým sporům a nebo konfliktu. Dnešní dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Kam až může zajít spor mezi Hradem a vládou kvůli účasti prezidenta Petra Pavla v delegaci na summit Severoatlantické aliance? O tomto tématu budou hovořit předseda zahraničního výboru Radek Vondráček z Hnutí ANO a místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na Primě a CNN Prima News se začíná dnes v 11 hodin dopoledne. Téměř 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. Pokračuje hlavní autor studie Martin Slížek z infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka.
3: Spousta dalších následků, jako je například chronická únava, chronické bolesti hlavy, poruchy soustředění, které mohou pořád, přestože nejsou tolik vidět jako třeba nějaké ty parézy, tak mohou významně ovlivňovat každodenní fungování těch lidí, takže tyto následky nejsou vůbec věkově závislé. Mohou být tyto následky v podstatě zásadnější, pokud se vyskytnou u mladých lidí v produktivním věku, které skutečně ovlivní na roky.
1: Co se děje v regionu?
2: Investice 10 milionů korun a návoz 1800 tun písku. Přesně takový je stav kdysi chátrajícího koupaliště ve Vršovicích, které se proměnilo v nový areál Beach Eden. Lidem se ale proměna nelíbí. Areál nabízí největší písečnou pláž v Praze a právě ta je trnem v oku. Návštěvníci kritizují absenci stínu, vysoké teploty písku a jeho zanášení do bazénů.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme za tenisem. Linda Nosková porazila po odvráceném matchballu Rumunku Soranu Cristeaovou 2-6, 6-3 a 7-6 a postoupila podruhé za sebou do osmifinále Wimbledonu. A do osmifinále prošel také Jiří Lehečka. Turnajová třináctka porazila Munára 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4 a vyzve Alexandra Zvereva.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešní den bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia, na Moravě až kolem 27. Tolik ranní zprávy. Hezký den s námi přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Krásný sváteční den, v kalendáři máme 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodě. Už za pár minut si k tomu také povíme, kdo v tento den ze známých osobností slaví narozeniny a nebude chybět ani naše skvělá 80ková muzika Signál Rádia, kterou vás tady bude během rána a dopoledne provázet Áďa Adam.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byla Bonnie Tyler, pohodovou neděli na Signál Rádiu. Přeji vám krásný svátek, den Cyrila a Metodě. Sváteční den je to ale i pro některé známé narozeninové oslavence. Svíčky na svém dortu bude dnes patrně spoukávat například herec Vladimír Polívka nebo herečka Ljuba Krbová. Nesmíme zapomenout ani na významného hudebníka, který má pravidelně místo i v našem playlistu, a to Hugh Lewis, který s kapelou Hugh Lewis and the News nám tady zahraje známou hitovku The Power of Love. Jo a mimochodem, dnes byste mohli také někoho pořádně obejmout, protože na dnešek také připadá Mezinárodní den obětí zdarma. Pěkný poslech se Signál Rádiem.

0: Jste se Signál rádiem, přeji vám hezkou neděli, která by měla být převážně oblačná. Na některých místech republiky, zejména v severní části, nás také mohou potkat přehánky nebo déšť. Výjimečně by se mohly objevit i bouřky. Maximální denní teploty se budou pohybovat okolo 20 až 24 stupňů Celsia. A pro zlepšení nálady v tomto dni si budeme ještě hrát například Lauru Brenigen, Billyho Joela nebo Roxette. Pěkný nový sváteční den na vlnách Signál rádia.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál Rádio. Kam vyrazil Robbie Williams, co představili na koncertu v Praze Duran Duran, nebo kdo musel naopak předčasně ukončit své koncerty? Tyhle otázky už dnes po 10. hodině zodpoví kolega Martin Čípa, který pro nás zjišťuje novinky ze sociálních sítí. Hudební ikony 80. let jsou totiž na nich stále velmi aktivní a my sledujeme, co dělají, čím se chlubí svým fanouškům nebo co odhalují ze svého soukromí. A jednotlivé střípky potom skládáme do rubriky Hvězdy na síti, která vás čeká už po odbytí 10. hodiny. Tak buďte i nadále s námi na vlnách Signál Rádia.

0: To nejlepší z minulých let na Signál Rádio. Máme pár minut do 9 hodiny a to znamená, že se vydáme opět na silnice. V našich reproduktorech nám tady potom budou znít například Dusty Springfield, Whitney Houston nebo Pet Shop Boys. Pěkné 80-kové léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 hlásí uzavřený pravýzdní pruh na 186. kilometru ve směru do Prahy. Probíhá tam údržba povrchové kanalizace, tak tam jezděte opatrně. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Do Česka se dnes ráno vrátil USAR tým, který pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení ve Venezuele. Na palubě armádního Airbusu A319 bylo celkem 57 záchranářů a 8 služebních psů. Další část záchranářů přiletí s většinou materiálu později. Kameraman Robert Richardson, držitel 3 Oscarů a 7 dalších Oscarových nominací, dnes v Karlových Varech převezme křišťálový globus. Na festivalu pokračují projekce filmů v hlavní soutěži, kde se mimo jiné uskuteční také světová premiéra snímku Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Umělecký ředitel festivalu Karel Och k tomuto filmu řekl:
2: je to snímek dobový, odehrává se v 80. letech a zpracovává takovou temnou stránku dějin Československa, a sice sterilizaci romských žen, které byly právě v té době donucovány tak jako psychologickým způsobem lékaři k tomu, aby ukončili svoji plodnost, a tato temná stránka je Ivanem Ostrochovským zpracovaná pro něj typickým způsobem, že on otázky, které se týkají morálky a kladou takové ty základní etické imperativy, tak zpracovává výtvarně velmi výrazným způsobem.
1: Referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie nebude platné. Důvodem je totiž nízká účast hlasujících. Po sečtení 100% odevzdaných hlasů přišlo včera k urnám 16,13% voličů. Aby bylo referendum platné, musela jich přijít více než polovina. Dodejme, že renta by se týkala například premiéra Roberta Fica.
0: Co se děje v regionu?
1: Speciální jednotka cizinecké policie začala fungovat na pražském letišti Václava Havla. Jejím hlavním úkolem je ochrana letiště a také asistence při řešení mimořádných událostí, jako jsou například teroristické útoky anebo únosy letadel. Nová jednotka je v nepřetržité službě. V Česku není ojedinělá, stejná funguje například v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.
0: Sport.
1: Prvním držitelem žlutého trikotu na 113. Tour de France se stal Dán Jonas Vingegaard, který ovládl úvodní časovku družstev. Dnes čeká cyklisty 168,5 km dlouhá etapa z Tarragony do Barcelony.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní den bude podle meteorologů s proměnlivou oblačností od severu s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají lehce nad 20 stupňů Celsia. Na Moravě bude tepleji až kolem 26. Tolik zprávy, pokračuje Áda a na řadu přichází další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Posloucháte Signál Rádio, kde už za pár minut potěšíme všechny milovníky umění. Máme pro vás velmi zajímavou zprávu. K tomu další parádní muzika z osmdesátek, kterou vás bude i nadále provázet a dádám. Mikrofonu se ujímají Pet Shop Boys.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Whitney Houston nám hrála na Signál Rádio. Říká se, že umění je k nezaplacení. Ve Veletržním paláci v Praze to ale tentokrát nebude platit. Národní galerie totiž chystá den s volným vstupem. Co všechno bude k vidění, prozradí kolegyně Lucie Sinková.
1: Veletržní palác otevírá své sbírkové expozice nám, návštěvníkům, zdarma, takže si můžeme prohlédnout třeba díla českého i světového moderního umění, plus stálé expozice i vybrané výstavy prostě bez vstupného. Akce je příležitostí navštívit jednu z nejvýznamnějších galerijních budov v Česku a objevit umění z trochu jiné perspektivy. Projekt se vztahuje na stálé expozice ve Veletržním paláci v Praze 7, taky na expozice v Salmovském, Šternberském a Schwarzenberském paláci, na Hradčanském náměstí a ještě i na středověké umění v Anežském klášteře. Takže si můžete vybrat, kam zavítáte.
0: Luci, děkujeme a my si tady vybereme další parádní hity na Signál Rádiu.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Dnešní den má být na většině území ve znamení oblačné oblohy, na severu s občasnými přeháňkami. Maximální denní teploty budou patrně od 20 do 24 stupňů. V porovnání s teplotním rekordem v rámci tohoto dne máme hodně chladný den, protože 5. července v roce 1957 rtuť v teploměru ukazovala skoro 36,5 stupně. Více chladnější čas jsme ale měli tento den v roce 1962, kdy jsme naměřili necelých 10 stupňů. Pěkný poslech se Signál rádiem, které můžete poslouchat prakticky po celém světě díky naší skvělé mobilní apce.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Rod Stewart, opouští mikrofon, signál rádia, kde už od zítra ráno začínáme znovu soutěžit.
1: Ano nebo ne na signál rádiu.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne si můžete opět otestovat vaše všeobecné znalosti. Když uspějete, získáte rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Naše krajina se pyšní nádherným jeskynním bohatstvím, které nabízí ideální úkryt před letním žárem i deštěm a k tomu pořádnou porci poznání. Stačí poslouchat příští týden každé ráno až do pátku naše vysílání, dovolat se do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně jedním jediným slovem, buď ano nebo ne. Pak získáte rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kteréhokoliv ze 14 jeskyní. Vstupenka má platnost do konce roku 2026. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Víkend trávíte poslechem Signál Rádia, kde budou za chvíli další zprávy a v příští hodině se můžeme těšit na to nejlepší z let 80. Budou nám tady hrát například Tina Turner, Gypsy Kings nebo Blondie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno hlásí nehodu dvou osobních aut v ulici Křížová. Srážka by mohla tam částečně blokovat v provozu a měl by tam být momentálně hustý provoz. Bezpečné nedělní cesty vám přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Hvězdy na síti, hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
5: Marie, já jsem se teďka vrátila z Řecka a já vás pořád poslouchám. Já prostě miluju vaše písničky, hlavně ty starý.
6: Krásně hrajete, protože opravdu to jsou prostě písničky našeho dětství a mládě, to je krásný.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
7: Neděle s datem 5. července je v plném proudu, posloucháte Signál Rádio opět po hodině, pojďme na zprávy. O státních svátcích, tedy dnes a zítra, budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tedy dnes, a také na den upálení mistra Jana Husa, tedy zítra, nevztahuje. Česká obchodní inspekce i přesto doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniků o svátcích ověřili. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
8: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
7: Minimální mzda by mohla podle dosavadních odhadů vzrůst od ledna o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun a v roce 2028 by mohla činit 26 900 korun. Vyplývá to z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí. V druhý den pohřbu ajatoláha Alího Chameneího se v mešitě v Teheránu sešlo více lidí než včera. Zazněly také výzvy ke smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa.
1: Co se děje v regionu?
7: Podvečerní sleva na vstupném, kterou pražská zoologická zahrada zavedla v loňském roce, se osvědčila. Proto ji vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19 hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer.
1: Sport.
7: A důvod k radosti má český volejbal. Čeští volejbalisté totiž poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Šampionát v Portugalsku završili vítězstvím 3-1 ve finále proti Polsku.
1: Signál Rádio, počasí.
7: A další dopolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je proměnlivá oblačnost, od severu počítejme s přeháňkami nebo s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr fouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají maximálně k 25 stupňům Celsia. Tolik další zprávy. Hezké dopoledne se Signálem.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Krásné, dobré sváteční dopoledne na Signál Rádio. Máme krátce po odbytí 10. a už za pár minut tu s námi bude opět kolega Martin Čípa, se kterým se vydáme do světa sociálních sítí. Martin totiž pro nás pravidelně sleduje, s čím se na nich pochlubily slavné hudební ikony z osmdesátek. Tak mějte naladěné Signál Rádio a dám vám přeje pohodový poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Gypsy Kings opouští mikrofon Signál Rádia, kde už nastal čas pro Martina Čípu, aby nám pověděl o slavných hvězdách na sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádio.
3: Robbie Williams minulý týden vyrazil na dlouho očekávané turné. Na některých místech odehraje solové koncerty, někde se postaví po bok dalších hvězd na letních festivalech. Třeba na začátku srpna, kdy se stane hlavní hvězdou bratislavského Lovestream festivalu. Duran Duran odehráli velkolepý koncert v Praze, kde představili kromě nových kousků i legendární hity. Kromě nadšení z českých fanoušků sdíleli na Instagramu taky video ze svých toulek Prahou. Vyrazili dokonce na plavbu po Vltavě, a to za zvuku nového singlu Free to Love. Koncerty naopak ruší Lionel Richie. Musel předčasně ukončit svůj koncert v Minnesotě, protože se mu neudělalo dobře. Na radu svého lékaře pak odložil další vystoupení. Od té doby jeho sociální sítě mlčí, ale pod příspěvky se objevily stovky podpůrných komentářů. A kapela Inexis láká na neobvyklý projekt. Taneční soubor v americkém Queenslandu totiž představil unikátní baletní show. Jejíž choreografii budou doprovázet právě songy Inexis. Přestože je vystoupení určené pro živé publikum, fanoušci v komentářích prosí o možnost zhlédnout jeho záznam online. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
2: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Trávili stejnou tárn na Signál rádiu. Závěr víkendu je ve znamení oblačné oblohy. Maximální denní teploty by se měly pohybovat okolo 20 do 24 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové varují před možnými bouřkami. Buďte proto na sebe opatrní. Podobně oblačný by měl být i začátek příštího týdne. Od čtvrtka by se mohlo ale začít znovu oteplovat a v pátek bychom se mohli dočkat až 28 stupňů nad nulou. Klidný zbytek týdne vám přeje Signál rádio, kde už od zítra znovu soutěžíme.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

vašich reproduktorech vám zněl John Lennon na Signál Rádiu, kde nás čeká od 17. hodiny zajímavé vydání Miluju Prahu. S kolegou Davidem Černým bude řeč o tom, co se stane, když si jen tak vyrazíte vyfotit jedny z nejzvláštnějších pražských relikví, které se nacházejí v kostele svatého Tomáše na Malé Straně. Objevíte nenápadné otevřené dveře v boční lodi kostela, které vedou do ambitu kláštera Augustiniánů. Tam se nachází zvláštní náhrobek se zašlým písmem. A tady to bude opravdu zajímavé. Patří Alžbětě Janě Vestony, Angličance žijící v Praze. Její příběh je spojený s dobou Rudolfa II. A také slavným alchymistou magistrem Kellym. Mimo jiné se dozvíme, jak se díky svým básním stala uznávanou celebritou své doby a první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Nejen to se dozvíte v poutovém vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už po 17. hodině.

0: Zdravím vás ze studia Signál Rádia, kde se vypravíme opět na silnice. V 11. hodině bude následovat naše oblíbená hudba z 80. let. Nebudou tu chybět taková jména jako například Michael Jackson, Maggie Riley nebo Phil Collins.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Deníčka hlásí uzavřený levýjízdní pruh mezi 98. a 96. kilometrem ve směru do Prahy. Jezdí tam pomalu vozidlo údržby, dávejte si tam na sebe pozor. Ze studia Signál Rádia vám přejeme šťastné nedělní cesty.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: I v neděli za ten 5. července pro vás máme další aktuální zprávy. Trať z Veselí nad Lužnicí na Táborsku do Českých Velenic na Jindřichohradecku čeká celková modernizace a získá trolejové vedení. Na zhotovitele stavby nyní Správa železnic vypsala 3 samostatná výběrová řízení. Předpokládaná hodnota celé zakázky je 7,99 miliardy korun. Pokračuje mluvčí Správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
3: Přestavba čeká 52 kilometrů trati a rekonstrukcí projdou všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun. Vlastní stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029.
2: Dodejme, že výběrové řízení je podle nových pravidel Správy železnic rozdělené na několik částí. Cílem je umožnit přístup do každé části tendru pro větší počet uchazečů a snížit tím možnou celkovou cenu. Kontroverzní reakce vyvolalo rozhodnutí vedení slovenského města Kežmarok. Na městské koupaliště totiž budou mít povolený vstup pouze obyvatelé města s trvalým pobytem. Město tento krok odůvodňuje trojnásobným překročením kapacity koupaliště o uplynulém víkendu. Počet obětí po ruském čtvrtečním útoku na Kyjev stoupl na 31. Napsal to web Ukrajinská pravda, který se odvolává na záchranáře, podle kterých si údery vyžádali také 102 zraněných.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město zprovoznilo další bezpečnou úschovnu kol u stanice městské hromadné dopravy. Tentokrát uzamčený přístřešek s nepřetržitým kamerovým dohledem vznikl u tramvajové zastávky Holině. Cestujícím tak umožní bezplatně zaparkovat kolo a dále pokračovat tramvají. Po pilotním projektu na Opatově a zastávky Holině se chystají další.
1: Sport.
2: Moderní pětibojaři Alexandra Fernandez a Matěj Kornel získali na juniorském mistrovství Evropy v Barceloně bronz ve smíšené štafetě. Ziskem cenného kovu na šampionátu ve Španělsku navázali na páteční stříbro družstva juniorů. Česká dvojice nestačila pouze na vítězný pár z Maďarska a stříbrné Francouze. Dnes jsou na programu štafety juniorů a juniorek.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Neděle je s proměnlivou oblačností od severu, ale počítejme s příchodem přeháněk a také s deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr fouká západní rychlostí do 7 metrů za sekundu a teploty dnes naměříme maximálně do 25 stupňů Celsia. Takové byly další zprávy. Posloucháte Signál Rádio a pojďme se vrátit k 80.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Posloucháte Signál Rádio, kde před 2 minutami odbyla 11. hodina. Kdo by chtěl v létě za kulturou, máme pro vás tip. Letní scéna divadla Ungeld láká na hned několik krásných představení. Detaily si přidáme už za pár minut a nebude nám k tomu chybět ani další skvělá hudba z 80. let. Od mikrofonu se vám bude i nadále hlásit moderátor Áďa Adam.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hladíte nedělní vlny Signál Rádia. V krásném prostředí Nového Světa na pražských Hradčanech si můžete během prázdninových víkendů užít hned několik krásných představení. Láká na ně letní scéna divadla Ungelt a taky naše kolegyně Lucie Sinková.
1: Například teď o tomto víkendu 4. a 5. července si můžete užít psychologické a vztahové drama v Milostném trojúhelníku s názvem Brácha. V tom hraje například Marek Němec a Igor Orozovič. Za zmínku také stojí i představení z kraje příštího týdne, které se jmenuje Švýcarsko. To vám možná bude evokovat dovolenou, tedy spíš jen podle názvu, protože jinak se jedná o napínavý thriller, ve kterém máte možnost vidět přední českou herečku Ivanu Chýlkovou, a to 6. a 7. července. Příští víkend 11. a 12. dojde na Vejšlap s Martinem Písaříkem, Petrem Stachem a Janem Holíkem. A hned poté 13. a 14. července má letní Ungelt ještě v nabídce krásnou vzpomínku s Bárou Štěpánovou a Ondřejem Brouskem. Komplet info o všech představeních najdete na www.divadloungelt.cz.

0: Tohle je Signál Rádio. Vyrážíte v brzké době na dovolenou a chtěli byste nás poslouchat i ve vaší oblíbené destinaci. Jde to snadno například přes naší mobilní apku, kterou si můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store. I přes ní vám tady potom budou hrát ještě například Taylor Dane, Queenie nebo Culture Club.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Máte naladěné signál rádio, kde čas od času zapojíme náš magneťák, kde si připomínáme slavné hity, které se kdysi nahrávaly na pásky.
1: Magneťák signál rádia.
0: Když jsme si říkali, čím mám v tento chmurný sváteční den vykouzlit úsměv na tváři, tak nám na mysl přišla jedna pozitivní svižná hitovka Touch by Touch od rakouské eurodisco skupiny Joy. Skladba vyšla ve stejném roce, kdy Jiří Menzel u nás natočil dnes už legendární komedii Vesničko má středisková, tedy v roce 1985. Užívejte si naplno 80-kové léto i díky našemu magneťáku. Touch by Touch právě teď na Signál rádiu.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Signál Rádio jsme si hráli Alphaville, tu nejlepší muziku z 80. let. Příští hodině nám tady bude hrát i nadále, bude nám tady znít Madonna, Belinda Carlisle nebo ABBA. Teď nás ale ještě čekají dopravní novinky a poté zprávy s kolegou Honzou Navrátilem.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášený uzavřený jízdní pruh máme na D1 mezi Stým a 104. kilometrem ve směru na Brno. Dávejte si tam za volantem pozor. Šťastné a bezpečné cesty vám přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Rozhovory na Signál Rádiu. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, zbrusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál Rádio, zprávy.
3: Hezkou neděli, na Signálu ladíte právě teď další dnešní zprávy. Premiér Andrej Babiš, šéf diplomacie Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zuna odletí na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary krátce před prezidentem Petrem Pavlem. Potvrdil to úřad vlády. Převažující slunečné počasí v Česku dnes střídá zatažená obloha. Na většině území se v průběhu dne objeví občasný déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes měříme až kolem 27 stupňů, a to na jihu Moravy. Odpoledne mohou přijít i bouřky, uvedli to meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu na Facebooku. Srážky zasáhnou většinu Česka i v pondělí. Zlom směrem ke slunečním dnům očekávají odborníci až ve středu. Voliči na Slovensku včera rozhodovali o dvou otázkách. Zda souhlasí se zrušením tzv. Doživotní renty, například pro premiéra Roberta Fica, a zda souhlasí s obnovením úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Po sečtení všech okrsků dosáhla účast v referendu pouhých 16,13% oprávněných voličů. Hlasování tak nebude platné.
1: Co se děje v regionu?
3: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Až do 10. července se pracuje v úseku linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu je zavedena náhradní autobusová doprava. Kopíruje linku metra a označena je XC.
1: Sport.
3: Kanadský hokejový útočník Gavin McKenna podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Torontem, které si ho minulý týden vybralo jako jedničku draftu NHL. Podle kanadské televizní stanice TSN si vedle průměrného ročního základního příjmu více než $1 milion může 18-letý talent na osobních bonusech vydělat dalších $3,5 milionu za sezónu.
1: Signál Rádio, počasí.
3: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Jak už jsem říkal, tak venku je polojasno, meteorologové dnes očekávají přehánky anebo déšť a teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy pondělní den, bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy. Na řadě míst počítejme s přehánkami nebo s deštěm. Výjimečně se zítra může objevit také bouřka. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni na jihu Moravy i kolem 27 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Krásné dobré poledne na Signál Rádio. Chodíte rádi na houby? No možná bude teď dobrá příležitost. Více si k tomu povíme už za pár minut. K tomu další báječná muzika. Áda Adam vám přeje pohodovou neděli.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

S vámi Signál Rádio. Co dělat o prodlouženém víkendu, když to není zrovna na koupání? Co si takhle zajít na houby? Ty se totiž díky ochlazení pomalu vracejí do našich lesů. Ještě nedávno jsme zažívali venku obrovská horka, která houbám moc nesvědčí. Tím ale, že tropické dny vystřídal více deštivější počasí, vypadá to zase, že z lesa neodejdeme s prázdným košíkem. Nejvíc úlovků hlásí lidé nejčastěji prý v pohraničních oblastech, ale k vidění jsou i ve středních Čechách. Na vrchol letošní sezóny si budeme sice muset ještě nejspíš počkat, ale vypadá to, že to je na dobré cestě. Při sbírání na sebe buďte opatrní a nezbírejte druhy, které neznáte. V případě pochybností je vždy lepší, když se podíváte do atlasu. Pěkné procházky v přírodě vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Radio, kde nás dnes v 18 hodin čeká zajímavý rozhovor. Na samotném počátku minulého století našel starý námořník na zaoceánském parníku v krabici od citronu nemluvně. Patrně ho tam nechal nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Silný příběh se stal divadelní předlohou a právě divadlo, kterého má na repertoáru, s ním na pozvání krajanů vyrazilo do Kanady. Jak ve Vancouveru dílo přijali a jak tam působí komunita Čechů a Slováků, vám nabídneme v nedělním, tedy dnešním rozhovoru s hosty Luboše Dvořáka po 18. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signálem.

0: Bonnie M nám dohráli na Signál Rádio, kde už přišel čas na střídání moderátorských stráží. Já tady vítám ve studiu kolegu Dominika Porta. Ahoj Domčo.
1: Ahoj Áďo, ahoj.
0: Moc tě zdravím, obejmu si dneska někoho.
1: Svojí manželku.
0: Svojí manželku, výborně.
1: Já jsem jeden strom na uklidnění, ale nestihl jsem to, bohužel.
0: Obýváš takhle často stromy na uklidnění?
1: Hej, občas, nejsem žádný jako ezoblázen, ale občas člověče, když jako přijde, jdeme s manželkou jen tak jako prostě za ruku někde, tak si to obejmeme, hele, někdy.
0: Jako společně i takhle.
1: No, ona z druhé strany, chytneme se za ruce, nějaký ten masák pořádnej vezmeme a je to fakt fajn, člověče, hele, něco má to do sebe.
0: Má to něco do sebe, no. Tak děkuju za radu, každopádně dneska je právě, kromě toho, že je státní svátek, den Cyrila a Metodě, tak máme i Mezinárodní den obětí zdarma.
1: Oběti zdarma?
0: Oběti zdarma. To souvisí s tím, že právě, jak vidíš i v těch ulicích, možná si i někoho viděl.
1: Jo, takhle
0: možná
1: to
0: ještě
1: myslíš.
0: Ne, těch jasně. Jsou ty ceduly,
1: ano.
0: Cedule s tím obejmutí zdarma, tak to je podle toho.
1: Jo, tak to je taky oběť tady tím pádem.
0: Ano. Je to kvůli tomu, že to obejmutí je prostě důležitý, jo?
1: No jasně,
0: a nejenom
1: kontakt.
0: Pro nás, ano, a nejenom pro nás lidi, ty už si tady naznačil ty stromy, ale i šimpanzi si představ, že se objímají, což asi není tak překvapivý, ale třeba i velryby.
1: Wow, tak to bych chtěl vidět teda. To bychom mohli poslat nějakou fotku přes apku. Nebo dát to na naše sítě někam. Jak se objímají velryby, to by mě teda zajímalo.
0: No tak, tak až skončíš, tak můžeš zajít do zoo a zkusit to vyfotit.
1: A zkusíme to, výborně, výborně, načerpáme. Domčo,
0: si vysílání, já jdu teda obejmout nějaký strom na tvoji radu. Měj se krásně a my se tady slyšíme zase zítra. Ahoj.

0: Eros Ramazzotti nám přinesl trošku italských rytmů 2,5 minuty před 1 odpolední tady na signálu. No a po celé tady mám pro vás další skvělou dávku 80. Například si dáme Adamsky, Susan Quattro nebo Ricka Astleyho, takže se máte bez pochyby na co těšit. No a teď si dáme další zprávy a taky něco málo z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 194. kilometru dálnice D1 směrem do Brna hlásí v tuto chvíli tvořící se kolony, takže jestli tady máte tudy cestu, tak určitě si dávajte pozor na to, abyste dlouho tady nečekali. No a to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno, takže já vám přeji šťastnou cestu a jedete kamkoliv.

0: Signál Radio zprávy.
1: Posloucháte Signál Radio a teď také další nedělní zprávy. Premiér Andrej Babiš k nadcházejícímu summitu Severoatlantické aliance v Ankaře řekl, že Česko kvůli neplnění výdajů na obranu údajně dostane sodu a kartáč. Z programu, který zveřejnil úřad vlády, plyne, že premiér Andrej Babiš na summitu půjde na úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Prezidenta Petra Pavla program nezmiňuje. Vládní delegace v čele s Babišem odletí v úterý ráno krátce před prezidentem. Česku neprospěje, když bude prezident Petr Pavel na nadcházejícím summitu NATO ve druhé řadě. Řekl to místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil na CNN Prima News. Chyby v komunikaci Hradu s vládou kvůli summitu NATO dělají obě strany, přiznal poslanec Radek Vondráček z Hnutí ANO. V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dnes dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že ji přibližně 30 námořních mil od pobřeží napadli neznámí útočníci.
0: Co se děje v regionu?
1: Už čtvrtou sezónu je legendární koupaliště Džbán veřejnosti uzavřené. Vlastník areálu tvrdí, že je v havarijním stavu a dříve investice spojoval s požadovanou změnou územního plánu. Nyní tvrdí, že výstavbu v této lokalitě nechystá. Lidé se i tak nekoupou a houfně podepisují petici. V ní odmítají jakoukoliv výstavbu a současně požadují návrat pláže do veřejného vlastnictví.
0: Sport.
1: Kuriozní nehoda potkala v závodě světového poháru v cross-country horských kol v Itálii českou reprezentantku do 23 let Simonu Spěšnou. Při pádu ve druhém kole přišla o obě dioptrické čočky. Do cíle dorazila na 26. místě.
0: Signál Radio počasí.
1: Neděle je s proměnlivou oblačností, meteorologové ale varují před bouřkami a přeháňkami a deštěm, který bude na horách vydatnější. Vítr fouká západní do 7 metrů za sekundu a teploty právě teď měříme kolem 25 stupňů Celsia. Začátek dalšího prázdninového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Na řadě míst i v pondělí počítejme s přeháňkami nebo s deštěm. Výjimečně se zítra může objevit také bouřka. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia. Takové byly zprávy. Pokračujeme muzikou.
0: Signál Radio.
2: Lehce zataženou neděli si pojďme zpříjemnit 80kami na signálu, které pro vás od teď až do 6. bude vybírat Dominik Port. No a kromě toho, nás už za chvíli vezme do minulosti třeba i Lucka Sinková. Vydáme se totiž na místo, které je kompletně věnované filmové ikoně Marilyn Monroe, ale předtím třeba Rick Astley.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: To byl Ray Parker Jr. a jeho Ghostbusters a vy stále plujete na vlnách Signál Rádia. No a pojďme se společně ponořit i do světa jedinečné filmové hvězdy Marilyn Monroe. Její život byl takový, řekl bych, jedna velká horská dráha a zdaleka to nebylo jen o jejím krásném úsměvu, byly tam i takové těžší chvíle. No a jestli právě chcete zmapovat úplně dopodrobna její velmi zajímavý život, tak vyražte na jednu zajímavou výstavu, kam nás právě teď kolegyně Lucka Sinková zavede.
1: Česká galerie moderního umění nazve na výstavu Marilyn Monroe 100, která připomíná 100 let od narození legendární herečky. Takže tu uvidíme více než 270 fotografií od světově proslulých autorů, díla inspirovaná Marilyn i osobní předměty, které přibližují její soukromý život. Nechybí tu třeba původní smlouvy s hollywoodským studiem nebo výplatní pásky této legendy. Kdybyste to dneska nestihli, tak výstava potrvá do 4. října na Betlémském náměstí v Praze.
0: Lucko, moc děkujeme, no a my pokračujeme v naší hudební krasojízdě tady u nás na Signálu Adamsky, nebo teď už ten Sharp.

0: Human Nature v podání krále popu Michaela Jacksona tady u nás na Signál rádiu a za pár chvil, přátelé, bude řeč o SPF faktoru. Proč je tak důležitý a co se třeba případně může s naší pokožkou stát, když ho nebudeme v těchto letních měsících používat. Tak o tom všem za pár chvil, teď už ale Roxette nebo Vem.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

To byla sestava Bee Gees a jejich Tragedy na Signál Rádiu. No a aby jsme nějaké té tragédii, o které tady zpívali Bee Gees, předešli, hlavně v rámci opalování, tak je důležité, aby jsme používali SPF faktor. Pokud ho budeme používat, budeme takový jako na tohle to takový důslední, tak určitě si krásně ochráníme pokožku před spálením, budeme určitě mít eliminaci různých vrásek, které by jinak mohly přijít, a taky předejdeme předčasnému stárnutí a taky třeba vzniku pigmentových skvrn. Co vlastně znamená SPF 30 a SPF 50, to je taková poměrně častá otázka okolo mě, tak 30, tak ta zachytí přibližně 97,5% UVB záření a 50 logicky mnohem víc, a to přibližně 98% UVB záření. A právě ta 50 je dobrá na takové ty problematičtější místa, jako je třeba nos a tak dále. No ale co se třeba může stát, pokud to SPF nepoužíváme a prostě se na ně jako vyprdneme? No tak plece rychle spálí, vznikají vrásky, celkově pokožka bude mnohem rychleji stárnout, můžou nám vzniknout právě i pigmentové skvrny. A co je zajímavé, třeba u tetování, tak když nebudeme mít SPF, tak tetování nám bude velmi rychle blednout a bude dokonce mizet i jeho ostrost, takže nejrůznější ty kontury a přesně ty linky, které byly vytvořeny dříve v rámci nějakého vašeho ornamentu, tak můžou zmizet. A to určitě nikdo z nás nechce. Takže takové jsou zásady ohledně SPF, určitě ho neustále využívejte, kor teď v letních měsících. No a teď už Petra Janu, anebo si dáme třeba teď už Pet Shop Boys.

0: Signál Rádio, doprava.
1: Přátelé, tak a pojďme na to, pojďme na další dopravu, která nás teď čeká na 183. kilometru dálnice D1 směrem do Brna. Se připravte na nehodu dvou osobáků a stejný případ, to jest dvě auta v sobě, hlásí i ulice Na Poříčí v Praze. Tak s tím počítejte a buďte tu velmi, velmi opatrní. A teď už další zprávy od Honzy Navrátila.
0: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Do Česka se dnes ráno vrátil USAR tým, který pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení ve Venezuele. Na palubě armádního Airbusu A319 bylo celkem 57 záchranářů a osmička služebních psů. Další část záchranářů přiletí s většinou materiálu později. Kameraman Robert Richardson, držitel 3 Oscarů a 7 dalších Oscarových nominací, dnes v Karlových Varech převezme křišťálový globus. Na festivalu pokračují projekce filmů v hlavní soutěži, kde se mimo jiné uskuteční také světová premiéra snímku Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Umělecký ředitel festivalu Karel Och k tomuto filmu řekl:
3: je to snímek dobový, odehrává se v 80. letech a zpracovává takovou temnou stránku dějin Československa, a sice sterilizaci romských žen, které byly právě v té době donucovány tak jako psychologickým způsobem lékaři k tomu, aby ukončili svoji plodnost, a tato temná stránka je Ivanem Ostrochovským zpracovaná pro něj typickým způsobem, že on otázky, které se týkají morálky a kladou takové ty základní etické imperativy, tak zpracovává výtvarně velmi výrazným způsobem.
2: Referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie nebude platné. Důvodem je totiž nízká účast hlasujících. Po sečtení 100% odevzdaných hlasů přišlo včera k urnám 16,13% voličů. Aby bylo referendum platné, musela jich přijít více než polovina. Dodejme, že renta by se týkala například premiéra Roberta Fica.
0: Co se děje v regionu?
2: Speciální jednotka cizinecké policie začala fungovat na pražském letišti Václava Havla. Jejím hlavním úkolem je ochrana letiště a také asistence při řešení mimořádných událostí, jako jsou například teroristické útoky anebo únosy letadel. Nová jednotka je v nepřetržité službě. V Česku není ojedinělá, stejná funguje například v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.
0: Sport.
2: Prvním držitelem žlutého trikotu na 113. Tour de France se stal Dán Jonas Vingegaard, který ovládl úvodní časovku družstev. Dnes čeká cyklisty 168,5 km dlouhá etapa z Tarragony do Barcelony.
0: Signál Rádio, počasí.
2: A zprávy ve 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je proměnlivá oblačnost. Od severu počítejme s přeháňkami nebo s deštěm a nejvyšší teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. Začátek dalšího prázdninového týdne bude s oblačnou až zataženou oblohou. Na řadě míst počítejme s přeháňkami nebo s deštěm. Výjimečně se zítra může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty je zítra naměříme mezi 20 a 25 stupňů Celsia. Na Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: 14. hodina odbyla na Signálu a ze studia Signál Rádia vás opět zdraví Dominik Port. No a před pár dny nám oficiálně odstartovali prázdniny, což je skvělý. No a kromě radovánek spousta z nás podle mě řeší i třeba takový komáry. A my si za pár chvil posvítíme právě na tento neúplně příjemný hmyz a proč právě komáři někoho štípou víc a někoho míň. Tak o tom za chvíli a teď už Kim Wild.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

OMD a jejich Call My Name v rámci našeho 80kového léta na Signál rádiu a pojďme na jedno takové, řekl bych, ožahové téma, a to proč komáři někoho štípou mnohem víc než třeba někoho jiného. Nejde zkrátka vůbec o žádnou náhodu, protože komáry přitahuje hlavně, a teď pozor přátelé, to mě hodně překvapilo, oxid uhličitý je přitahuje, který vydechujeme. Čím více ho člověk produkuje, tak tím je pro komáry zajímavější, ale roli hraje samozřejmě i tělesná teplota a hlavně pot, takže pokud přiběhnete po nějakém těžkém tréninku nebo po běhu, tak samozřejmě v ten moment jste absolutní středobod pro komáry. No a výzkumy ukazují třeba i to, že lidé s krevní skupinou 0 bývají pro komáry a štípnutí mnohem náchylnější a je to u těchto lidí mnohem častější, než třeba u lidí s jinými krevními skupinami, jako je A nebo B. No a také jsou v zorném políčku komárů třeba i těhotné ženy. Ty bývají pro komáry přitažlivé, protože více vydechují oxid uhličitý a také mají o něco vyšší tělesnou teplotu. Thank you.

0: Asijská sestava Koreána v éteru Signál Rádia. Za pár chvil vám, přátelé, řeknu o velmi exkluzivní, skvělé výhře, která nás čeká v rámci soutěže, která startuje už zítra ráno. O tom za pár chvil, teď už ale Gianna Nanini.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio.

Village People v rámci 80kového léta na Signál Rádiu 4 minuty před 3:15. No a přátelé, buďte s námi i zítra, protože každé všední ráno v průběhu příštího týdne startuje naše další soutěž. Opět ano nebo ne, vám dobře známý koncept. Takže bude stačit, když se dovoláte na naše číslo 910 260 910 a správně odpovíte na naši jednoduchou soutěžní otázku, buď pomocí slova ano nebo ne. No a pokud se vám to povede a trefíte se, což věřím, že ano, tak získáváte krásnou cenu, kterou bude rodinná vstupenka pro dva dospělé a tři děti do 15 let do jednoho ze čtyř jeskyních komplexů po naší České republice a výběr bude čistě jenom na vás. Já si myslím, že to je skvělá výhra, hlavně do míst, kde je krásný chládeček, protože mají přijít příští týden opět velké oteplování a vedra, takže určitě asi je to super věc nejenom jako podívaná, ale taky, kde se můžete hezky schladit. Navíc vstupenky platí až do konce letošního roku, takže to můžete případně využít i jako skvělý dárek komukoli z vašich blízkých nebo přátel. Takže se zapojte. No a do konce hodiny se tady pojďme do sytosti vychutnat další osmdesátky. Michal David nebo teď už Tina Turner.

0: Rocková sestava Inner Circle se nám postarala o poslední hudební zážitek, pouze ale v této hodině tady u nás na Signál Rádiu. No a po celé tady mám pro vás další dávku 80. tentokrát zastoupení třeba Belinda Carlisle, aby nebo sestavy Police, takže určitě se připravte na ně. No a já vám tady pro vás připravené další zprávy tradičně dneska od Honzy Navrátila a z mé strany pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dávejte na D10 na 14. kilometru směrem do Turnova, stojí tady porouchaný osobák, a na 40. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu se stala nehoda motorky s karavanem. Takže na to myslete a buďte tady při průjezdu velmi, velmi opatrní. Já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor.

0: nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Neděle s datem 5. července je v plném proudu, posloucháte Signál Rádio opět po hodině, pojďme na zprávy. O státních svátcích, tedy dnes a zítra, budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tedy dnes, a také na den upálení mistra Jana Husa, tedy zítra, nevztahuje. Česká obchodní inspekce i přesto doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniků o svátcích ověřili. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
2: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: Minimální mzda by mohla podle dosavadních odhadů vzrůst od ledna o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun a v roce 2028 by mohla činit 26 900 korun. Vyplývá to z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí. V druhý den pohřbu ajatoláha Alího Chameneího se v mešitě v Teheránu sešlo více lidí než včera. Zazněly také výzvy ke smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Co se děje v regionu?
1: Podvečerní sleva na vstupném, kterou pražská zoologická zahrada zavedla v loňském roce, se osvědčila. Proto ji vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19 hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer.
0: Sport.
1: A důvod k radosti má český volejbal. Čeští volejbalisté totiž poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Šampionát v Portugalsku završili vítězstvím 3-1 ve finále proti Polsku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 15 hodin tady u nás na Signálu doplníme počasím. Venku je proměnlivá oblačnost, počítejme i s přeháňkami nebo s deštěm a teploty měříme kolem 25 stupňů. Pondělní den bude s oblačnou až zataženou oblohou na řadě míst. Zítra čekejme přeháňky anebo déšť a výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat na stejné úrovni jako dnes, tedy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. Na hodinách máme pár minut po třetí a Dominik Ford pro vás připravuje další sadu skvělých osmdesátek pro příštích 60 minut. No ale ještě mnohem dál do minulosti nás vezmou za pár chvil můj kolega Luděk Savana Urbánek a to bude dokonce mezi dinosaury, takže jestli jste jejich příznivci, tak dál držte signál, ale předtím třeba skupina Police.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: První červencový víkend si užíváte to pravé 80-kové leto na Signálu, no a to se můžete zpestřit třeba tak, že vyrazíte za krásnými dinosaury, no a to společně třeba i se svými dětmi a budete se kochat mimo jiné třeba i jejich majestátní velikostí. No a kam to přesně bude, to nám teď poví můj kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes nakoukneme o pár set tisíc let zpátky do Dinoparku Vyškov. Během prázdnin denně od 9 do 18 hodin máte možnost spatřit dinosaury. Do Dinoparku Vyškov se dostanete dinovláčkem z areálu zooparku. Dinosauři jsou umístěni ve stinném lesoparku a v ceně zároveň i vstupné do zooparku Vyškov. Zájemce zde čeká i chodící robotické mládě Stegosaura a ano, čůrající Triceratops. Těšíme se například na ozvučené robotické i statické dinosaury, to je jasné. A ve Vyškově jich najdete více než 100, včetně toho chodícího. A co je zde ještě dalšího, tak poslouchejte dobře. Například 4D kino, Dino Hurikán, velké hřiště, Dino tetování, mlhostromy do horkých dnů, havarované letadlo, paleontologické hřiště a to zdaleka není vše. V Dinoparku ve Vyškově najdete spoustu speciálních atrakcí a zábavních prvků pro velké i malé dinofandy, které nikde jinde nenajdete. A to vše ve spojení se zooparkem Vyškov, od kterého vás do Dinoparku pohodlně doveze Dino Express. Tak Dino nazdar, stavte se tam a užívejte parádní atmosféru. Luděk Savana Urbánek, Vyškov.

0: Michael Jackson a jeho Liberian Girl v éteru Signál Rádia minutu a půl před půl čtvrtou odpolední tady u nás na Signál Rádiu. Za pár chvil vám povím, jaké je velmi zajímavé téma si pro vás připravil Luboš Dvořák dnes po šesté večerní v rámci svého rozhovoru a jací hosté dorazí. To všechno za pár chvil, teď už ale třeba Pink Floyd nebo Whitney Houston.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

To byla skupina Pink Floyd a stále jste se Signál Rádiem a buďte s námi i po 18. hodině dnes, protože to sem dorazí do studia můj kolega Luboš Dvořák s velmi zajímavým rozhovorem. Uslyšíte totiž, řekl bych, až neuvěřitelný skutečný příběh nalezeného miminka v krabici od citronu na zaoceánském parníku, a to na začátku roku 1900. No a právě tento silný osud se stal i takovou předlohou divadelní inscenace jistého divadelního souboru, který s ním vyrazil na pozvání krajanů až do kanadského Vancouveru, což je přes celou planetu. Takže tím pádem dozvíte se, jak představení přijalo tamní publikum a taky, jak se dneska žije české a slovenské komunitě v Kanadě. Takže o tom bude dneska dnešní rozhovor, bude to velmi zajímavé, nenechte si ho ujít. No a do konce hodiny tady pro vás mám ještě Eňu, Helenu Vondráčkovou nebo Jasona Donovana.

0: Elton John se nám postaral o další hudební zážitek těsně před čtvrtou odpolední, celkem jsou to 3 minuty do celé. No a hned po celé tady mám pro vás další dávku našich osmdesátek, jako jsou třeba Supertramp, Madonna, anebo tady mám taky pro vás Eurythmics, ale předtím má pro vás Honza Navrátil další zprávy a já vám povím, co nového se událo v dopravě.
1: Signál rádio doprava.
0: Pražský okruh hlásí na 13. kilometru směrem na Modletice porouchaný osobák, takže tu počítejte se zdržením a zpomalení čekejte i na Nuselském mostě v Praze směrem do centra a to kvůli houstnoucímu provozu. Takže na sebe dávejte velký pozor a přeji vám šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv. Take me.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I v neděli za ten 5. července pro vás máme další aktuální zprávy. Trať z Veselí nad Lužnicí na Táborsku do Českých Velenic na Jindřichohradecku čeká celková modernizace a získá trolejové vedení. Na zhotovitele stavby nyní Správa železnic vypsala 3 samostatná výběrová řízení. Předpokládaná hodnota celé zakázky je 7,99 miliardy korun. Pokračuje mluvčí Správy železnic Nela Eberl-Fríbová.
2: Přestavba čeká 52 kilometrů trati a rekonstrukcí projdou všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun. Vlastní stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029.
1: Dodejme, že výběrové řízení je podle nových pravidel Správy železnic rozdělené na několik částí. Cílem je umožnit přístup do každé části tendru pro větší počet uchazečů a snížit tím možnou celkovou cenu. Kontroverzní reakce vyvolalo rozhodnutí vedení slovenského města Kežmarok. Na městské koupaliště totiž budou mít povolený vstup pouze obyvatelé města s trvalým pobytem. Město tento krok odůvodňuje trojnásobným překročením kapacity koupaliště o uplynulém víkendu. Počet obětí po ruském čtvrtečním útoku na Kyjev stoupl na 31. Napsal to web Ukrajinská pravda, který se odvolává na záchranáře, podle kterých si údery vyžádali také 102 zraněných.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město zprovoznilo další bezpečnou úschovnu kol u stanice městské hromadné dopravy. Tentokrát uzamčený přístřešek s nepřetržitým kamerovým dohledem vznikl u tramvajové zastávky Holině. Cestujícím tak umožní bezplatně zaparkovat kolo a dále pokračovat tramvají. Po pilotním projektu na Opatově a zastávky Holině se chystají další.
0: Sport.
1: Moderní pětibojaři Alexandra Fernandez a Matěj Kornel získali na juniorském mistrovství Evropy v Barceloně bronz ve smíšené štafetě. Ziskem cenného kovu na šampionátu ve Španělsku navázali na páteční stříbro družstva juniorů. Česká dvojice nestačila pouze na vítězný pár z Maďarska a stříbrné Francouze. Dnes jsou na programu štafety juniorů a juniorek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A aby informace v dalších nedělních odpoledních zprávách byly kompletní, tak přidám také počasí. Venku je oblačno, místy i s přeháňkami nebo s deštěm a teplotami kolem 25 stupňů. Začátek dalšího prázdninového týdne bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy. I zítra počítejme na řadě míst s přeháňkami a nebo s deštěm. Výjimečně se může objevit také bouřka. Nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme kolem 25 stupňů Celsia. Tolik další nedělní zprávy.
0: Signál Rádio.
3: Čtvrtá odpoledne za námi a na signálu startuje další hodina plná osmdesátek. No a od mikrofonu vás opět zdraví Dominik Port a protože máme červenec, tak to znamená sezónu čerstvého ovoce, zeleniny. No a právě o nich jsem pro vás našel několik možná až trochu šokujících, ale pozitivně šokujících zajímavostí. Tak na ty se vrhneme za chvíli, teď už Eurythmics.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Madonna, její Cherries z let 80. na Signál rádiu a pojďme se vrhnout na pár zajímavostí o ovoci a zelenině, které jsem pro vás připravil. Takže vrháme se jako první na rajčata. Ty jsou z botanického hlediska, představte si přátelé, ovoce, i když ho běžně používáme jako zeleninu. U mrkve, tak tam je zajímavé to, že ta nebyla vždycky oranžová, jak ji dneska známe, ale původně byla fialová, žlutá nebo bílá a svou oranžovou charakteristickou barvu vyšlechtili až nizozemští pěstitelé, a to v 17. století. Citron, tak to je takový symbol kyselosti, vždycky, když se šklebíme, že jo, když ochutnáme právě ten samotný citron, ale třeba vyšší obsah kyselin mají například některé odrůdy limetek anebo marakuji. No a u okurky, tak tam je to asi všeobecně známé, že ta je tvořena až 95% vody, takže patří vůbec k nejvíce hydratačním potravinám. No a mám tady ještě poslední věc, a to jsou houby. To je velice specifická záležitost. Není to ani ovoce, ani zelenina, ale patří to úplně vyloženě do samostatné říše organismů.

0: Víkend na Signál Rádiu.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: a perfect day.
1: Osmdesátkové léto na signálu si doufejme, užíváte plnými doušky, za pár chvil vám zapnu další náš magneťák, ale ještě předtím si pojďme vychutnat Pointer Sisters nebo třeba Traveling Wilsbury. Jsme Signál Radio.
2: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano nebo ne?
2: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
4: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
3: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
2: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
5: Signál Rádiu posloucháte online
3: na signálradio.cz.

0: Don't worry, be happy. To byl pozitivně naladěný Bobby McFerrin tady u nás na Signálu, no a před námi je slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes v něm zazní jeden z největších hitů konce 80. let, Girl, You Know It's True od dvojice Milli Vanilli. Tato píseň vyšla v roce 88, no ale málo kdo ví, že nejde o původní skladbu od Milli Vanilli. Poprvé totiž o rok dříve nahrála americká R&B skupina Numarks, no a producent Mark Farian ji následně přepracoval a udělal z ní celosvětový hit. No a ten se dostal dokonce na první místo německé hitparády a v americkém Billboardu vystoupal až na krásné stříbrné druhé místo. No a právě tahle píseň se ale později stala i takovým symbolem jednoho vůbec z největších hudebních skandálů v historii. Ukázalo se totiž, že zpěváci ve skutečnosti na nahrávce nespívají. Skutečné vokály patřily totiž studiovým zpěvákům. No ale i tak si tuto skladbu s takovou temnou minulostí pojďme pustit. Girls, You Know It's True od Milli Vanilli.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: ABBA těsně před pátou na signálu. No a po celé tady pro vás mám další osmdesátky, o ty se nám postarají John Farnham, Ricky Ipovery nebo Michael Jackson, teď už ale další zprávy a taky doprava.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda dvou osobních aut se stala na 35. kilometru dálnice D10 směrem do Turnova, takže na to myslete. A to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno, takže já vám přeji šťastnou a ničím nerušenou ideálně osmdesátkovou jízdu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli, na signálu ladíte právě teď další dnešní zprávy. Premiér Andrej Babiš, šéf diplomacie Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zuna odletí na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary krátce před prezidentem Petrem Pavlem. Potvrdil to úřad vlády. Převažující slunečné počasí v Česku dnes střídá zatažená obloha. Na většině území se v průběhu dne objeví občasný déšť a nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes měříme až kolem 27 stupňů, a to na jihu Moravy. Odpoledne mohou přijít i bouřky, uvedli to meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu na Facebooku. Srážky zasáhnou většinu Česka i v pondělí. Zlom směrem ke slunečným dnům očekávají odborníci až ve středu. Voliči na Slovensku včera rozhodovali o dvou otázkách. Zda souhlasí se zrušením tzv. Doživotní renty, například pro premiéra Roberta Fica, a zda souhlasí s obnovením úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Po sečtení všech okrsků dosáhla účast v referendu pouhých 16,13% oprávněných voličů. Hlasování tak nebude platné.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Až do 10. července se pracuje v úseku linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu je zavedena náhradní autobusová doprava. Kopíruje linku metra a označena je XC.
1: Sport.
2: Kanadský hokejový útočník Gavin McKenna podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Torontem, které si ho minulý týden vybralo jako jedničku draftu NHL. Podle kanadské televizní stanice TSN si vedle průměrného ročního základního příjmu více než $1 million může 18-letý talent na osobních bonusech vydělat dalších $3,5 milionu za sezónu.
1: Signál rádio, počasí.
2: I zprávy v 17 hodin doplňujeme pohledem na počasí. Venku je polojasno, místy se objevují přehánky a také déšť a teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. Pondělí bude s oblačnou až zataženou oblohou. I na začátku dalšího prázdninového týdne počítejme s přehánkami nebo s deštěm a výjimečně se zítra může objevit i bouřka. Teploty naměříme stejné jako dnes, tedy mezi 20 a 25, na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 17 hodin. Posloucháte Signál rádio.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Pár minut po páté vám zní v uších stále Signál rádio a světem 80. vás provází Dominik Port, ale za pár chvil tady se mnou bude i kolega David Černý a to s dalším dílem, jak už asi tušíte, pořadu Miluju Prahu. A tentokrát se vydáme za tajemstvím kostela svatého Tomáše na Malé Straně v Praze, ale předtím se vydáme i do 80. a to třeba s Michaelem Jacksonem.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Stále plujete na vlnách Signál Rádia i těsně před čtvrt na šest, no a před námi je další díl pořadu Miluju Prahu, s kým jiným je s Davidem Černým, a tentokrát se s ním vydáme do kostela svatého Tomáše na Malé Straně. Odhalíme nenápadné dveře, které tu vedou k tajemnému náhrobku s fascinujícím příběhem, a řeč bude také o velké ikoně Alžbětě Janě Vestone. Jejíž osud je mimochodem také spojen i se slavným alchymistou Edvardem Kellym. No a o tom všem právě teď tady u nás na Signál Rádiu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Občas se mě lidé ptají, kam chodím na ty příběhy, které pak vyprávím tady v Signál Rádiu a dávám do svých knih o tajemstvích Prahy. Tak vám povím, co se mi teď stalo a jak vzniklo toto povídání. Vyrazil jsem do kostela svatého Tomáše na Malé Straně vyfotit jedny z nejzvláštnějších pražských relikví. Pod oltáři ve dvou skleněných rakvích zde leží dva honosně oblečení kostlivci. Jak se na cedulkách dočteme, jde o svatého Bonifáce a svatého Justa. Svatému Bonifáci se můžete podívat do strnulého obličeje, na hlavě má mučednickou korunu a drží v kostnaté ruce planoucí srdce. Ve vedlejší skleněné rakvi je svatý Just s tváří zakrytou zlatou maskou. Jedna ruka je oblečená v přepichové rukavici a kostlivec jí má složenou na prsou. A teď si to představte. V boční lodi kostela byly celou dobu, kdy jsem fotil mučedníky ve skleněných rakvích, otevřené dveře. Dokořán otevřené. A nikdo jimi neprocházel. Věděl jsem, co je za nimi, a také jsem věděl, že jsem tam nikdy nebyl. A tak jsem jimi prošel. Do nádherného ambitu kláštera obutých augustiniánů na Malé Straně. Brouzdal jsem se po rajském dvoře, až jsem došel ke krásnému náhrobku, vsazenému do zdi křížové chodby. Čtu už trochu časem zašlá písmena. Alžbětě Janě Vestonii, rodem slavné ze země anglické. Žila 30 let a 4 týdny, byla matkou 7 dětí, 3 dcery zanechala naživu, 4 syny do země pochovala. Zemřela v Praze 23. listopadu 1612. Před mnou se začal rozvíjet pozoruhodný příběh z Prahy Rudolfa II. Vestonie se narodila v Londýně, ale její otec zemřel, když byla batole. Její matka se následně provdala za ambiciózního alchymistu a okultistu Edvarda Kellyho. Když magistr Kelly odcestoval do střední Evropy za slávou a bohatstvím, vzal rodinu sebou. Kellymu se dařilo, rodina žila v luxusu. Císař Rudolf II. Ho zahrnoval penězi, daroval mu domy a jmenoval ho rytířem. Malá Alžběta tak získala špičkové vzdělání, dokonale ovládla latinu a projevila mimořádné básnické nadání. Jenže Kellyho hvězda zhasla stejně rychle, jako vyletěla. Alchymista v nepovoleném souboji zabil císařského úředníka. Rudolf II. Ho nechal zatknout, uvěznit na hradě Křivoklát a veškerý jeho obrovský majetek zkonfiskoval. Vestonie a její matka zůstaly v cizí zemi naprosto bez prostředků a s obřími dluhy, které po Kellym zbyly. Mladičká Alžběta se projevila jako neuvěřitelně silná žena. Využila svou největší zbraň, schopnost psát latinské básně. Začala psát prosebné, literárně dokonalé listy vlivným mužům té doby a dokonce samotnému císaři Rudolfovi II. Líčila v nich nespravedlnost a bídu, do které upadla kvůli hříchům svého otčíma, se kterým neměla nic společného. Samotný císař se začal zabývat jejím osudem poté, co si přečetl její prosebné verše. Osud mi vzal všechno, zbývá jen jediná naděje na záchranu, a pokud ji ty, Cezare, nepodpoříš, nezbude mi už vůbec nic. Když vlivný právník Jan Leo z Eisenachu pochopil, že dívka už není v nemilosti, ujal se jejího právního zastupování u císařského soudu. Do Alžběty se zamiloval a v roce 1603 si ji vzal. Vestonie se stala uznávanou celebritou tehdejšího literárního světa. Byla vůbec první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Svého muže vroucně milovala. Tys byl mým přístavem a v bídě útočištěm. Když nepřátelský osud na mě těžce svalil prach, napsala mu. A tak teď už víme vy i já, že Elizabet Johanna Vestonia, velká básnířka rudolfínské Prahy, odpočívá v ambitu kláštera augustiniánů u kostela svatého Tomáše. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Další osmdesátky na Signálu jsou za námi, no a já, přátelé, vám jenom připomínám, abyste si stáhli naši aplikaci Signál Rádia v případě, že ji náhodou ještě nemáte. Je to velmi jednoduché, rychlé a absolutně, řekl bych, možná i bezbolestné. Každopádně přes naší aplikaci vám naše osmdesátky budou znít naprosto kdekoliv, ať vaše cestovatelské kroky v rámci letošního léta poputují třeba i do Japonska, Filipín nebo třeba někde tady po Evropě, všude vám naše osmdesátky budou hrát. Navíc díky aplikaci se s námi můžete spojit hned několika způsoby, jako je třeba zpráva textová nebo hlasová, nebo nám přes ní poslat i nějakou zajímavou fotku z vaší aktuálně probíhající dovolené, kde si užíváte naší bezvadnou hudbu, a právě k ní se teď vrátíme. Joe Cocker nebo Bonnie Tyler tady u nás na Signál Rádiu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Ladíte stále Signál Rádio, máme přesně 6:45, no a to znamená, že odpoledne plné osmdesátek končí, ale budeme pokračovat samozřejmě i po 6 dál, ale protože je tolik, kolik je, tak Dominik Porce s vámi pro dnešek loučí. Byla to nádherná jízda, já se na vás budu moc těšit opět příští pátek, tentokrát od 11. dopolední, takže malá změna. No a do konce hodiny tady pro vás mám ještě Simply Minds s Boniem a hned potom mě tady vystřídá kolega Luboš Dvořák se svým skvělým a velmi zajímavým rozhovorem, který poputuje až na druhou stranu planety. No a teď už slibovaní Boniem.

0: Enigma 2 minuty před 6. večerní na Signál rádiu. No a před námi jsou tím pádem dnešní poslední zprávy od Honzy Navrátila a já vám povím pár novinek aktualit z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na 168. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy počítejte s porouchaným osobákem, no a pár minut navíc strávíte nejspíš na Wilsonově ulici před Václavským náměstím v Praze, tak na to myslete, počítejte s tím, no a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80. jízdu.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Pontiac race on
1: Signál Rádio zprávy.
2: Posloucháte Signál Rádio a teď také další nedělní zprávy. Premiér Andrej Babiš k nadcházejícímu summitu Severoatlantické aliance v Ankaře řekl, že Česko kvůli neplnění výdajů na obranu údajně dostane sodu a kartáč. Z programu, který zveřejnil úřad vlády, plyne, že premiér Andrej Babiš na summitu půjde na úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Prezidenta Petra Pavla program nezmiňuje. Vládní delegace v čele s Babišem odletí v úterý ráno krátce před prezidentem. Česku neprospěje, když bude prezident Petr Pavel na nadcházejícím summitu NATO ve druhé řadě. Řekl to místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil na CNN Prima News. Chyby v komunikaci hradu s vládou kvůli summitu NATO dělají obě strany, přiznal poslanec Radek Vondráček z Hnutí ANO. V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dnes dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že ji přibližně 30 námořních mil od pobřeží napadli neznámí útočníci.
1: Co se děje v regionu?
2: Už čtvrtou sezónu je legendární koupaliště Džbán veřejnosti uzavřené. Vlastník areálu tvrdí, že je v havarijním stavu a dříve investice spojoval s požadovanou změnou územního plánu. Nyní tvrdí, že výstavbu v této lokalitě nechystá. Lidé se i tak nekoupou a houfně podepisují petici. V ní odmítají jakoukoliv výstavbu a současně požadují návrat pláže do veřejného vlastnictví.
1: Sport.
2: Kuriozní nehoda potkala v závodě světového poháru v cross-country horských kol v Itálii českou reprezentantku do 23 let Simonu Spěšnou. Při pádu ve druhém kole přišla o obě dioptrické čočky. Do cíle dorazila na 26. místě.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A nedělní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno s teplotami kolem 24 stupňů Celsia. Pondělní den bude s oblačnou až zataženou oblohou. Na řadě míst počítejme zítra s přehánkami nebo s deštěm. Výjimečně se může objevit také bouřka. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v neděli zatem 5. července. Hezký zbytek neděle přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes budeme cestovat, jak se říká, přes velkou louži. Protože tématem přes velkou louži je i divadelní hra, která začala vznikat před více než 10 lety v Městském divadle Mladé Boleslavy, je to Novečento, a Radim Madia tehdy za to dostal také cenu Thálie a stále se to hraje, je to na repertoáru a dokonce se to dostalo, jak už jsem říkal, za velkou louži. Jak se to dostalo až do Kanady, tak to už se ptám Žanety Benešové, ředitelky Městského divadla Mladé Boleslavy.
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Já tady mám sebou dneska Mariku, která je jednou ze členů krajanského spolku a v podstatě tento krajanský spolek nás pozval zastoupený Romanou Zemanovou a ten proces trval celé 2 roky a celé se to podařilo uskutečnit na základě dotace nadačního fondu Škoda Auto a za což velice děkujeme, protože samozřejmě bez této podpory bychom nemohli vycestovat. A jsme moc rádi, že jsme českou hru mohli dovést našim krajanům a setkat se tam s nimi a odehrát toto představení.
1: Jak už jste naznačila, tak je tady s námi i Marika Kubiny, která hovorí po slovensky.
3: Hovorím po slovensky, ano.
1: Slovenské, hej. A vy jste odešla za prací, nebo jste byla v té, jak se říká, v té emigrační sféře, když jste šla do Kanady? Protože ta hra je o tom, když oni odcházeli z Evropy.
3: No tak já jsem si odešla před 32 rokmi na rok na skúsi sa pozrieť do sveta, lebo po vysokej škole a roku práce sa mi už pracovať veľmi nechcelo, no ale v tej Kanade som pracovala viac a viac a viac a 32 rokov neskôr stále pracujem a je mi tam dobre.
1: Takže ste tam zakotvila. Je to tak. Tady bylo naznačeno, že určité krajanské sdružení, jak žijou naši krajané, Češi a Slováci právě třeba ve Vancouveru, odkud vy jste.
3: Keď jsem tam přišla, tak hned jsem byla homesick, bylo mi velmi smutno za domovom, ale našla jsem tam slovenskou komunitu, která je združena pri slovenskom kostole Cyrila a Metoda v New Westminsteri. No a to jsem ještě vtedy netušila, že aj Češi mají velký spolok, ale nemají svůj kostolík. No a teraz, po tých 32 rokoch, vlastne som jednou z mnohých ľudí, ktorí sa tej komunite venujú a robia pre tú komunitu. Takže od tých začiatkov až teraz to prešlo takým procesom, že sa najskôr niekto o mňa staral a teraz sa starám ja o tých druhých.
1: No a vy ste sa také postarala o malou časť souboru Mestského divadla Mladé Boleslavy, pretože v té hře sú pouze 2 muži a klavír. Ovšem jako logisticky stěhovat scénu přes moře, to vždycky je problém. To mají i, to si jak maximálně Rolling Stones dovolí, ale já nevím, jestli městský divadlo si to dalo. Jak jste tuto scénu stěhovali, nebo co jste si vzali sebou do uzlíčku, abyste toto mohli odehrát?
2: Tak kdo z posluchačů viděl Novečento, tak ví, že v závěru té hry ta loď je vyhozená do povětří. Tak jak jistě diváci, posluchači pochopí, tak samozřejmě vést tyto věci letadlem a procházet s nimi celní kontrolou, což je ta výbušná skříň a dynamit a nápisy explozive, tak to samozřejmě by nebylo moc dobré tím procházet letištním prostorem. Takže to všechno jsme nechali na naše krajany, naposílali jsme obrázky a i tu zásadní část scény, což je to okno, tak to se podařilo Janem Zemanem ve Vancouveru vyrobit, včetně červeného sametu, samozřejmě včetně instalace klavíru, naladěného, doufám, že byl dostatečně pro Jakuba. Všechny věci, které na té scéně jsou, tak opravdu byly sehnány krajany, včetně krabic, beden, sítí, toho, co jako evokuje to, že jsme na lodi, ta bedna, na které Radim stepuje. Takže nic z toho jsme nevezli. Vezli jsme
1: takže vy jste to měli jako kolektivní záležitost, úkoly jste plnili.
2: Ano.
3: No to ano, já jsem se k tomuto všetkému dostala jako slepé kura k zrnu, lebo já jsem byla len deň před představením, 2 dny před představením požiadaná, že či by som nezobrala hosti z Česka na výlet. No tak to som urobila, som sa s nimi zoznámila, no a odvtedy to je láska na prvý pohľad. No a tak som si povedala, že prídem do Česka. Nie, nie, to tak nebolo. Ja už som mala letenku kúpenú pred 3 mesiacmi, no ale to bola super zhoda náhod, že teraz ja som tu. No a kto sa o nich postaral, tak to bolo združenie Art Without Borders, Romana Zemanová a jej združenie a vlastne tí všetko pripravili. Takže ja tu nechcem lízať tú smotanu, to nejako nemám zásluhy, ale Art Without Borders.
1: Tak to jsme s divadlem Novečento, s divadelní hrou v kanadském Vancouveru. Jaké to tam bylo, tak na to se za chvíli zeptáme jednoho z představitelů.
0: S

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Povídáme si o výletu Městského divadla Mladé Boleslavy s hrou Novečento do kanadského Vancouveru. Radim Madeja všechno odehrává, ale kdo s ním ještě hraje, je Jakub Šafr, kterého jsem kdysi tituloval nejusmívavější pianista v České republice, možná i na světě. Už se zase tady na mě směje. Jakube, jaké to tam bylo pro tebe s tím klavírem? Bylo dobře naladěné, jak říkala paní ředitelka?
2: Ano, klavír byl skvěle naladěn a myslím si, že my všichni jsme byli skvěle naladěni, protože spolek se o nás báječně postaral. Mě až překvapilo, s jakou péčí se o nás staral a co všechno nám zprostředkoval, jaké zážitky úžasné, výlety, navštívení nádherných míst, protože ten Vancouver je opravdu překrásný. To je město uprostřed přírody, řekl bych skoro v lůně přírody a ty hory kolem a lesy hluboké a prostě ta nádherná příroda všude byla fascinující a tam nás nejen tedy Romana, ale i Marika a všichni...
3: A Pavol a všichni,
2: kdo se o nás starali, nás tam prostě brali na výlety a vlastně dokonce bych řekl, že jsme se tam stačili velice krásně aklimatizovat, protože časový posun je velmi značný, je to celých 9 hodin a to samozřejmě by bylo i vůči tomu představení velice teda nepříjemné, protože představení je to náročné, nejen pro Radima, ale i pro mě. A že jsme se během těch pár dní, co jsme tam vlastně žili velmi komfortně a bylo o nás tak krásně postaráno, báječně aklimatizovali. Takže potom samotné představení už byla brnkačka.
1: No a ty zážitky z toho představení, jak vás tam s tím přijali?
2: Přijali nás naprosto báječně. On teda Novečento je velmi silný kus. To je...
1: No ale Novečento je tak, že ho hrajete buď v poloaréně nebo v aréně, ale vy jste ho hráli teď jakoby na scéně jako kukátkové divadlo.
2: Ano, kukátkové divadlo. Samozřejmě, že to znamenalo spoustu různých změn a také vlastně ta scéna, byť teda byla perfektně připravená týmem, tak byla jiná, takže jsme se museli do toho různě rovnat, museli jsme tam dělat různé změny, ať už teda jaksi ty pohybové, anebo i prostě různě měnit nějaké repliky, tak aby to sedělo. To byla hlavně Radimova samozřejmě parketa, ale představení se nakonec vydařilo velice dobře a nás opravdu upřímně překvapilo, asi nás to nepřekvapilo, protože jsme očekávali, že se to setká s úspěchem, ale překvapilo mě, s jak velkým úspěchem, protože krajani to teda vzali velice úžasně a krásně, moc se jim to líbilo a sklidili jsme velké ovace a vlastně odcházeli jsme se skvělým pocitem, že jsme udělali všem obrovskou radost. A to nás moc těšilo.
0: Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Já jsem chtěl doplnit takové dvě perličky ještě k tomu samotnému představení. Pro mě třeba bylo zajímavé, že jsme přišli do toho divadla a my jsme tam byli už den předem obhlídnout si prostor a podívat se, jak to tam vypadá, vybrat si piano. Já jsem říkal, vybrat piano, tak jako dobře, je to důležité, ale vybrat
2: tady
1: piano.
2: Tady máme sklad piano.
1: No ale skutečně tam prostě nás, paní šéfová nás tam vzala, nebo mě tam osobně vzala teda do místa, kde takhle bylo pět křídel vyřazených. Teda jako ne jako vyřazených, ale jako, že tam byl výřad
2: těch
1: pěti křídel, abych si z nich vybral. Že mi jako doporučuje toto, ale abych si jako vybral. Tak jsem si říkal, no to je neuvěřitelné.
2: Že ale tady v té mají... hře hraješ na pianino.
1: Ale...
2: Tak jsi měl křídlo?
1: Bylo tam křídlo. A takže jsem si tam opravdu tři nástroje vyzkoušel a nakonec jsem zvolil ten, který byl preferován už jimi. A jako když jsem se podíval nad tím, proč mají vlastně v divadle pět křídel, tak ke mně došla informace, že ještě další dvě mají někde jinde. Jo? Takže to mě jako fascinuje, že vlastně jako v takovémto prostoru se nachází tolik skvostných nástrojů a díky tomu asi tam lze vydělat jako krásné věci.
3: No tak
2: a... Prosím vás, mluvíme o Vancouveru, ano, jenom pro posluchače.
3: No, ale toto nebylo vo Vancouveru, to představení bylo v Barnaby, to je jedno z měst Vancouveru, lebo Vancouver, velký Vancouver má, no nechcem, 22 alebo 23 měst, takže Barnaby je jedno z nich, a je rozlohou asi jedno z největších, no a má několiko profesionálních scén, ale myslím, že Shadbolt Theatre je jako hlavné městské divadlo, no a tak mají sedm křídel. No a to má asi každé divadlo tam.
2: No samozřejmě, ano.
3: Si myslím, no.
2: Mariko, co plánujete dalšího? Už jste teď po tom jedné části, kterou jste dali dohromady, máte něco v plánu pro krajany?
3: No Romana Zemanová so svojím Art Without Borders plánujú určite nejaké predstavenia a pritiahnuť nových krajanov. No a Jakub sa už tiež ponúkol, že by prišiel o rok, že? Tak dúfam, že to vyjde. No,
1: jako koncert tam uspořádat.
3: Ano, ano, jo, že by si so svojou trojkou
1: předdomluvené, že by za rok a půl, že by tam se uspořádal koncert.
3: Dúfam, že to vyjde. No a o ostatnom vám musí prísť porozprávať Romana Zemanová, že akých umelcov si pritiahne. Ja vediem folklórny súbor vo Vancouveri, slovenský, aj detičky, aj dospelákov. No tak my to robíme väčšinou pre krajanov, ale počas leta na rôznych festivaloch, kde vlastne predstavujeme ten náš folklór a umenie a tú históriu, takže no, mám k tomu taký veľký vzťah.
2: Na záver, držíte stále pospolu? Něco jako baráčníci?
3: No, držíme pospolu, no, jako, ťažko povedať, jako tá komunita je tam možno, že poznám takých 300 ľudí, ale vo Vancouveri je okolo 7000 Slovákov a možno raz toľko Čechov a nepoznáme sa všetci. Ale to jadro drží pospolu.
2: Tak až se vrátíte, tak je pozdravujte.
3: Ďakujem.
2: Tak to bylo povídání o výletu, o podpoře krajanského spolku a krajanského života v Kanadě. S námi ve studiu byla Marika Kubíny, Žaneta Benešová a Jakub Šafr. Hezký den.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Hezký den.
2: Dobrou náladu i vám přeji nadále. Signál Rádio.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázově

0: To nejlepší z 80. let.
1: Máme pro vás samolepky s naším logem.
0: Napište si o ně na samolepky@signalradio.cz. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: domova i ze světa nebo sport.
1: Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí.
0: Víme, jak to jezdí na silnicích.
1: A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele.
0: Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete.
1: To je ráno na Signál Rádiu.
0: Vstávejte s námi. Signál Rádiu.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel.